největší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže pro.